Takala se pratuje palačovega sala na krdu naraj. O, gloria! Evo lebra kaltu presele malaj, čuvi se minara kandele mana kalemala sundu mirala maja. O, gloria! Jazi! Estava na carne,